Stenca, čas zabývať při hodcoch temperatúrach, to je dobre pokiju. Sabina Žurova, to je Vajboga Vaudžic, praj mi, a Milena Vočerec, čipna na přichod. Vilk, nasedom je...

0: Radkula.
1: Nešto da hevak.
2: A šezno poriadne přepočení jelinic my so o to postarame. A to v Rajbicach. Tam je mjenujce přichodná stácia Beachtúry. Vysoké temperatúry, zimné napoje, vizo dobrá nalada a beachvolleyball. A to šo v stilu 1990 let. Na to a viac môžete so v Delanach veselič. A vo pro hudbu za beachparty so tiež postarame.
0: Zadkula.
1: Zadkula.
3: Meet Savage.
1: Buongiorno.

0: Učistio doktora Taste Fantasia. Bianca Vencena je tekst napisala.
1: Námožné slovo.
0: Mađenca Štefan Cuška Malink ze Slepo.
2: Nové čase, nové kvase. Tak reka tež prinja basniska zbirka Kita Lorenza. Titul hodži so za najšelakoriše situácie vúživač. Cupak so vopravdže na kvas počavač. A to tež išče na svojski, kotrež dženca v Slepom svieči moj. Jako započinach moj na ju cirkvinski kvas planovač, biše jedne z prinich prašenju, hač vožini moj so v serbski drastče. Tež haj, v kotri? V rjani slepjanski drastče, aber znač tolo v budiski evangelski, šako pokadža moj v obaj z budišina. Za naju buch moj moj znač prašenje rozrisač, ale kak je to z hostčimi? Večina našich hostči, brnje serbska bua, serbsku drastu nima, a njenose. A nochceme, dich niko k tomu nuzuvač. Potaj kým přemysluvach moj dale, hač nebuchu se muli nekajke serbske elemente, kaj šrubiško, to draste zapšieč. Ale tiž to nie so tak dere hodžavo. Po dalších přemysluvaniach do teho smiera si vusvetlich moj, so nie identifikuje moj so pře serbsku drastu ze serbstvom, ale bule pře serbsku rič, kotru šedne v svojbe, v modlitve, s přečelemi a znatymi vúživa moj. Tež buch moj pred 100 letami živaj bývoj, potom by to znač inak upadalo a serbska drasta by so samozrozumlivé na naju kvasu unosova. Ale kajšišo spočatne prajene. Nové čase, nové kvase.
0: To praje Štefan Cuška Malink ze Slepoho vynadoku a samovitosti serbského evangelského vosadného zviazka. No tuž do môjho manželstva. Daj bo zbožo. 4 menšine do 7.

Šest spasete mich doch als Chipopuchu, Nagi omne, des ses dobre hut budo gensisha ranja suchameras. To tež motivácia, šopobienie, mierči medzlich spieva. Případ ve živeniu? Josefina Brečina. Abo Jörg Weiselberg, Dana.

Z raniste a dobyste do koronia, wobie auče dobyše policia wotflec dać a nasta škoda niedže 5 000 euro. We Wojorecach je štrot gnaujčo 60-letne na Nischanske do Wabinske tafle zrazu a čekno. Zastunice pak je vusledžichu. Vunzme se netko nedovolenoho vodzalenja z miestne nespožadla vuspravnič a nasta škoda niedže 300 euro. A wot wopatschnich so budžovačeru banki zjabač dau je so štrot k muž v Budišinje. Pozdatne jeho banka, wie so neušenich transakciju na jeho konče dla přizivýva, so by dalším přepokazankam zadživau dobyše muž konto zaurič a nedom za so svobodne dač, za čojše svoje dáte vozivýv. Potem dostal senior informáciu od svoje vopročitej banki, so je viacere 1000 euro prič.

To je ještě zbyt kudby čerašich ličných pustnicu. V kočině to byče hulké vono tam. Ve slepom vodmi je socové kunstyženia džesate dudakové festival dženca zmiar tam hulký svědžen vod popodnia cioch. Program z hudžbu za zabavu za děči a z vele, vele běsadu. V Krušticach pod Fulke Coku můžeče vo džencnišeho rania elegantne zapšahy vopkečbovat štam vurisaja so mištostva vo titul sakského mištra abo mištaky a to ve vodženju zapšaha. Napšikvat dženca rano 8 tam džolos, minúce za 10 menšinu. Sano můžeče nám pokiju dač, hačno sú šice nastupení, to rade dále dáme. A potom zmiatíš jezdženje vokovo kejelu. No to by zrazu ani dom doprinjeho. Ve kulturnej zároveň v Budyšinie zaklinčí dženca večer na po 8. Zalonová hudžba, kde zahudží Srbská komorná filharmonia. Mivočanský křesťansko-sociálno-kubanský skutk přeprošuje júce nedželu zhromadne s kloštom Marína Viezda ve Pančicach Kukovie na kloštorský a svojbne svedžin budyského okresa. A tam namiestne chci tiež previesť typizáciu akciu za skoreného Emília. Tam môžete sa potajkým ako možný dariteľ rodových bajnkov registrovať dač a s tým tiež pomáhať živenie.

0: Pečmičino dovozimih je v slepom so tudi konstitutnja z ljudžimi enoš tak mervi, nic jenoš dla Dudakova festivala. Čera bi tam tež posedženje z jaskovoho předsedstva domovine a od tam sme dostali nekotre važne informacije, Matejo.
1: Jedna tema bi je dale večenje projekta Zari. Prinja spichwanska doba so konc leta zakonči navodnica projektova managementa Diana Paulikova predstaji dotalne vúsledky, kaž tež v obsahich spichwanske prostve. Miestrujem doby so rečna situácia v končine župy Michal Hornik v obkečbovač. Zviazkové predsedstvo dále väčšine Zári plne podpiera. Diskusiu vúabi aktuálna situácia srbského kúvania. Grémi kritizuje menúce rozsud na Radvorskej šuli v šulským leče 26-27 jeničce jednu riadunu ve prinným letniku zahradovač a tuto z riadunický účelku obsadžič, kotraž srbštinu neobkníži. Kaž rieka v stejšču grémia, rozsudí sa prichod srbštine šidne dzień na šulách, štož chce srbštinu zakovač a dále vújivač, doby prírodnú okolinu za navožovanie a vúživanie reče stvorič. Tak rieka v Novinsky z Džilence domovine. A po posiedzeniu to podachu so członki a członajo na 10. Międzynarodny Festival Dudako, kotryž krajna rada w okresa Zorelca dr Stefan Majer a przedseda domowiny David Statnik z Romanie Wotywrysztaj.
0: 4 minuty dowozimy się, dery informowani ze serbskim rozwozem.

Nimska, Vedrova, Služba, Nižonaj, Cveranje, Informacije, Sčele, Hamtskeho, Varnovanja, Silneho, Nevedra, Nitkoho, Ranodla. Najprede je to so všetko mirivo na Durinsku, to si myslach nohaj to hišče čvak je, što je tež nastupa zdalenost, čale nitko miri so tute Nevedro možne tež na Zaksku, a nitko je Nimska Služba, Vedrova Služba, hižo Varnovanje tež za okres Lipsk vůvovává. Tam je tež to Serbu doma, když tam bydlí po takým kečbu prošu. A tuta nevědruha fronta dálečen je tež na smír. Nahaj Drežďany celé vahodně prajene. Meteorologové varnují před silnými zlivkami, tež před bviskami, když může vůvovat tež vohenje. Aquaplaning prošu kečbu Lubišo Ferojo je liště na autodrohách popuču a tež krupič so silně může. Kečbu potakým Nimská vědrová služba varnuje se s hamtským opismom před silnými deštěmi a tež nevědrom potakým kečbu prošu Dokal a dže celé dokvadnje so tajka mručel zabudži, to vie so metrologojo napisač nemoža. Dež pak so niče nešto na nebe sa hromadže zmiškori, prošu spišnje dom. Peč do napo dževečeche, nedom mamate krutko povesče v sapskeho rozhlasa.

Čujte mi, čo do dođe večer, ja sam skutka raz vukno vočinjiva, zube pševetriva. Sem pontiš potem trochu vucišo zvertva, dokud so tuta slučka mi jara ljubi. A pori kjerune tu přes dvopošti šo, je zatem ladav, že ta hara je ušinže. No to nie hara, to su polske stučki, polske slova, edite Gorniakoveje, Andromeda ve srpskim rozvosu, že več menšinu do, že večih je nitko su dokova vokovo šitci, su sođa tež votučeni. A to chcem vas přeprosit tež na historické vidjenje Pouse, a to ve Krosčicach, vesem to vas to domizna přeprošuje, jutce popodnju ve cjoch, při zamknje so zromadne kofepíče, při grilovanske heče.

0: Nikija sobotu do pona, džesač podževečiš.
1: Policija z G.
2: Štvrt po polnju je v šunu je 38-letna vođaka transportara na Kulovske do kamenného stopa zajeva. Šoférka Renaulta chce še naležnosť zajeć a je pravdepodobne kamen previdžava. Vecna škoda vúčinja niečo 2000 euro. V Vojarecach ste na křižovanišču Alberta Einsteinova, stará Berlínska, štvrt po polnju auče doso zrazivoj. 68-letná vođaka Mitsubishija nie pošem zdáču červenú amplu obkečbovala a 74-letný šoférce Toyota přetie zbuzala. Dve v osobe so zranište a dobište do korone, v obje auče dobiše policia odvlec dáč a nasta škoda niečo 5 000 euro. V Vojarecach je štvrt k navičo 60-letne na Nišćanskej do Vabinskej tafle zrazu a potom prošče čekno. Zastojnice pak jeho vúsledžichu, vun zmeso netko nedovoleného odstalenia zmestna nezbožadla vúspravnič. A vod vopačnych sobudžovačerov banky zjebač dal mieso štvrt k muž v Budešinie. Pozdatne jeho banka, by so neušinných transakciú na jeho konče dla přizivýva, so by dalším přepokazankám zadživou dobyše muž kontu zaurič a nedom zase svobodne dač, za čo ešte svoje dáte vozivýv. My si myslíte, že to nitko přinže, potom dosta zeňo informáciu po plnie banky, haj, a jacere 10 euro je prečtam.

0: Miestem zokopas genau ne mustvo tupilo ve Mexiku USA a Kanadže vo titul svetového mistra voju ja je so ve vulkých redoriecach tutun tijen trenerský dorost psychoda vukubau. DFB Junior Cup so tutun menuje a je to projekt zapadovužiského kopaského zviazka ve kooperácii s DFB. Tež saps modosni sú so na 4-dňovským kurzu v obželili a Clemens Schmidt je si tam na začarovším raz dojel.
1: Svojich kuancov motivovač, ich poňovač, polepšič, aj mústvo celk stvorič. Štuž chce sa s úspešným kopárským trénerom abo trénerku stač, mňu tuto nadavky spelnič, hač božišo čestnoham se za viesne tovarstvo abo tla na celé vulkým jevišču bez zakvádu nínže. Rune tuto sú obdženikam v zajšvých dňach sposredkovali v teórii a praxe. A tak sú naukli?
2: So, to pôjde ten job, alebo ten hobby ako trener jara mnoho schronskýho. To je nie než deti trénovať, čo ti šíneš, to je tá organizácia preto tréninga. To tá organizácia v rú, tie pedagogické s nimi.
1: Tak Ralbičanka Stella Pilcec, kopaka pola biskupičanského KT. Cokone 20 mladostných, mes 15 a 17 letami, je sa na letuším junior coach Vukubuaniu ve vulkých redorecach vopčelivo. Mir ist nämlich Tisch Schicht Serbo.
2: Ich habe noch dort eine kleine Gruppe einzureihen. Es sind die Tische, die super Trainer gemacht haben. Es ist mir motiviert, es ist mir inspiriert. Ich habe es gerade Tag Podwatch, Gigi Mukubatch.
1: Taktické nastajenia, reine Forme a tréningové plány. V 40 ukrajinských jednotkách sú modostní tiež naukli, jak môže pri zvučovania s deťmi veselo a pohyb spichovať. 15-letný Johann Schneider z Rožanta je to ešte nauknul.
3: Hej, môj náňa tréner, môj brat je tréner a to sa pravil, hej, mňa to všetko zaujímuje. A musel ti dosť nekoho trénerovky za doma, ko sme ľudí spelniť. Bo sa boli učiče jo nekaj na druhom razníke na Rejnišu. Sme tam si ľudí v skupinách šala ke tréniky upatať.
4: Was seht ihr jetzt, wen könntest du jetzt von Bund anspielen, der Platz hat?
1: Tak menovaný junior coach v Kubanie DFB-a je Morec Pšeckodženk za požišiu trénerskú kariéru. Dohodla sú tu tiež vo zamovitosti trénaria a vo škyče deči riečeli úzbené jednače západovúžiského kopárskeho zjazka Gojko Zinde. Čiže teórii najzbožonejšie bychu v občinice, ako smidžachu na Rajnišču so svojimi kuancami dživač. Taká je švorklečanka Tabia Brumec, ktorá šli biskupičanské B-modžine ženu svoje kopačky šnoruje.
5: Da praxe ist mir eine generelle Belubert. Ich hatte Jahre gerade das Dütschimi Dübam. Zum Beispiel ich habe ich schon lange ich war Bukachchino und habe ich gerade für Bistoani, aber na schon lange ich denke ich litsch noch Campach habe ich gerade. Habe ich die Musik die Sommerkoppe in Surat hat das von mir Jahre Dubi.
1: Wenn also mir mal der Trainer aus Gitarrost, Bottom Dalehic, der Flöha, Sledu je Psycho Neskodjenk, Vukubuanie, Satak Mernovanu, Trainersku, C-Lizenzu.
0: Clemens Schmidt je informoval o tak menovanom DFB junior coach vukovaniu artikel. S impresiami tutoho vukovania sme vám tiež spriotovali na internetovej strane a v našej app MDR Serbia. Cimenčine pobiedlk na dopoudňo. Džesačiche.

0: Zadkula.
1: Nešto da hevak.
2: A šezno poriadne přepočení jeli nic, my so o to postarame. A to v Rajbicach. Tam je mjenujce přichodná stácia Beachtúry. Vysoké temperatúry, zimné napoje, vizo dobrá nalada a beachvolleyball. A to šo v stilu 1990 let. Na to a viac môžete so v Delanach veselič. A vo pro hudbu za beachparty so tiež postarame.
0: Zadkula.
1: Nic savage. Buongiorno.

0: Nie do mnie na poczesaczyś.
1: Serbski rozwóz. Pojeszcze. W studiu Matej Dziswałk.
2: Dobre ranie. Za piate letniki na serbskich dalewiedúcich šulach v Budyskim a Zorelskim okresu sú za nové šulske leto ličbe jasne. To zdeli krajne zárad za šule a kúbovanie lásup na naprašovanie. Janek Vočo rozpravia.
3: Na serbskej vyššej šuli v Budyšine sme 20 deči v jednej riadovni a s tým 10 menej hačloni. Na serbskim gymnáziu Budyšin a na vyšších šulach v Kulove, Voklecach a v Radvorju sú ličbe šulerjov toho runia odebírali. Přiušiem pak zmeja na gymnáziu Ci a na vyšších šulach stajne 2,5 letnikaj. Stupava je ličba šulerkov porno tomu v Ralbicach o 7. Tu iš vukne přichodne 27 dječi v jednej riadovni.
2: Najväčší prirost za nové 5. letnik maja ze 17 na serbskej vyššej šuli v Slepom. Tam vukne od nového šulska leta 60 dječi v cioch riadovniach. V Honjovúžiských kúpielach, kajšve Poršove, Kulove a Biskopicach je letuša sezóna s vukovanskými púariami zásadne zaručená. Kajšve zdelina Matias Šlajf z Biskopic, maja tam 4, v Poršove jednoho stajného a když je treba dostanú krotkodobne pomoc z vodovej stráže v Halštrove. V lesnej kúpeli v Kulove môže tamnejší púanský mišto Uwe Mikl, když je treba stajne jednoho z cokone 15 vukovanských púariu vodovej stráže v Kamencu a Vojarecach zasadiť. Po meneniu Mikela je pak Jane a Češer zajímco za tuto zastrenstvo namakač. Rajkanišča pestovanie v Bluniu má sa vopšerne pretvarič a rozširič. Gmena Halštrovská hola dostane za to spechvanské sredky z liderového programa. To praje na zajšom posedženiu gmenskej rady tamniša komunica. 5,50 eur sa spechuje, što je zaru na niečo 70% koštov. Celkonie pfači projekt nimale 2,70 eur. Plánované sú škytné maty, jeli deči z rajkanských nástrojov pádnu každéž nové nízky vodové bazén. Dzieła maja po možnosti hač do mie 2027 zakončené byč. Dolady do mobility přichoda zmožňa Čornokomčanský Smart Mobility Lab na poslední nedeli v júniu. Tam môža si zájemce tvarnišťo vobladač a namiestne doživič, tež poslúžuja sobudžovačerio TU Drežďany trute a robotere. Džen otevreného tvarnišťa v Čornokomcu je rytka skladnosť, zonič vo aktuálnych újčach na tamnišim tvarnišťu a poladač za kulise jedno z najúznamnejších projektov přichoda v našim regióne, rýka z Technické univerzity Drežďany. Od Bunžele v uporiedže na autodroze 4 je s Kodostofom a Vosprokom škode na jezdne. Kajž autodrova dôžnosť zviazka z Džili ponovia drov na dohromade 6 kilometrach. Tvarske dživa maja hač do novembra tráč a niede 12 miliónov eur pfačič. V biu zanierovania prepruja tiež tunel pod Limasom, čož dla je vun od Bunžele do piatka zauriene. A to one bychu, naše povestče, kýž namakače přes silkonstržené a dále na našej internetovej strone rune takéž v našej app MDR Serbia.
1: Vedro.
2: Žive slibro pokaza miestem 20 stopňov v Budyšine, spočatní hýšte tojšto slunca a pon biu poponia sú nevetraši povedžené. Přiušem ostane dále horco, žive slibro zaleze po horné Úžice na maximálne 20 stopňov, noce zmejme potom temperatúru okolo 20 stopňov, júce znova temperatúry nad 30 stopnými.
0: So, tam máš dvě šonze. Kýba ty dele niče do pince čaneš? Amo nedom von. Nahaj, nutzka bude čopfo. Nové komorce. Dobro, jaz budu čenstvišeho rania, do poudnia, niče se ničo nestava. Vyskačo nímame, jeli mače za nás ještě dalše informácie, kažte tiež dženca například namiec svali. Nic jenož bačonia cu lies, činu viesť, bačonu kýž přílieča, ale tiež moča to, dobrá ideja, to sme my si do ruky prajeli od klitušeho startujeme. Z vašej pomocou samosovie, cipo, na počesače.
1: Serbský rozvoz.

0: A Simon je džensniši je večonerim, nesvišiče vezate šiutce v nedželnišim programje vidce v ustonje posuđuje ru doholetne kapitan Sapske Vubranki Peter Domaška.
1: Nabožne slovo.
0: Več menšinu dođe sačeš ma Štefan Cuška-Malink ze Slipo.
2: Nue čase, nue kvase. Tak reka tež prinja basniska zbirka Kita Lorenza. Titul hodži so za najšelakoriše situacije uživač. Cupak so vopravdže na kvas počavač, a to tež išče na svojski, kotrž dženca v slepom sveči moj. Jako započinah moj na ju cirkvinski kvas planovač, biše jedne z prinih prašenju, hač vožini moj so v serbski drasče. Tež haj, v kotri? V rjani slepjanski drasče, abo znač tolo v budijski evangelski, šako pokadža moj vobaj z budišina. Za naju buch moj moj znač prašine rozrisač. Ale kak je to s hostčimi? Většina našich hostči, bönje serbska bua, serbsku drastu nima, a njenose. A nochceme, tyž niko k tomu nuzuvač. Potajkým přemysluvach moj dale, hač nebuchu se muli nekajke serbske elemente, kaj šrubiško, do draste zapšieč. Ale tyž to nie so tak dere hodžavo. Po dalších přemyslovaniach do toho smiera si vysvětlich moj, zo neidentifikuje moj so pře serbsku drastu ze serbstvom, ale bule pře serbsku rič, kotru šedne v svojbě, v modlitve, s přečelemi a znatymi vúživa moj. Tyž buch moj před 100 letami živaj byvoj, potom by to znač inak upadalo a serbska drasta by so samo zrozumlivé na naju kvasu unosova. Ale kajšišo spočatne prajene, nové čase, nové kvasy.
0: Praj Štefan Cuška-Malink ze Slepovo v nadavku a zamovitosti srbského evangelského vosadného zviazka. Cí do džesačiš.